0: Václav Neckář, léto mé, tak sme si dali borúvkové, teda čučoriedkové koláče od babičky, to sa v nedeľu popoludní hodí a do výročnej hitparády teraz presuniem Petra Cmorika a jeho novinku z tohto roka, pesničku Nádych, výdych.
1: 7. miesto.

tedy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

to mi posielaš počete. Tvoje fotky vymakaný, máš význam každej bodky, až kým nezaspím.

0: Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít. Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct.
1: To už se stává.
0: Bude to tím,

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov. Jozef Repko, Trpká chuť sladkých vidím. Časť 5. Milan Hodža, synovec.
1: Spravodajství Československé tiskové kanceláře. Praha. Vláda republiky vzala na vědomí demarš britské a francouzské vlády o neposkytnutí vojenské podpory, pokud ČSR nebude souhlasit s odstoupením části nynějšího svého území Německé říši. Ministerský předseda Milan Hodža svolal příští zasedání svého kabinetu na dnešní večer. Praha. Do ulic hlavního města dnes 22. září vyšly tisíce Pražanů. Několik stovek mladých lidí staví na Prašném mostě barikády. Ulicemi taky pochodují některé jednotky pražské posádky. Poslouchejte radiovou stanici Praha 1. Zní varování našich mužů. V Sudetech, na Tatrách, na Dunaji stojí nás žulová pevná hráz. Jestli válka vzplane, uchopíme zbraně, půjdeme na povel každý z nás. Tak, národe československý, neustoupíme jako v květnu. 20 let trvá naše republika a nedotčena vytrvá na věky. Pevní zůstaneme.
2: Tu si, Irča, máme návštěvu.
3: Miloš, ty v Prahe a práve v tomto čase?
4: Už tak, ako si vyšlo, sesternička. Pozvali nemladého farára na kongres mladých muzikológov.
2: Vybrali ste si termín, umelci.
4: Irena, kto mohol tušiť, za akými požiadavkami zase vyrukuje ten berlínsky blázon? Olinka mi kládla na srdce neobiť našich Hodžovcov na hrade. A ja reku, ani keby som cestou o nohy prišiel.
3: Že ťa k nám vôbec pustili.
4: Tri razy ma legitimovali. Hrad plný četníkov a vojakov. Nejaký poručíček chcel dokonca volať premiérovi, či naozaj patrím do famílie. Ako by už aj moja Bratislava bola nepriateľským územím.
2: Zistím, kedy sa Milan vráti.
5: Hodžová, môžem hovoriť s manželom, prosím? Ach tak... Odovzdajte mu, prosím, môj odkaz. Bezpodmienečne trvám na podvečernom čaji. Áno, bezpodmienečne. A že ho tu čaká Miloš. Ďakujem, slečna. Sľúbil mi, že každý deň bude 2 hodiny odpočívať.
4: Možno teraz nie je v jeho silách taký sľub splniť.
2: Musí, ak chce, aby mu nejaké zostali. No pred ním, prosím vás, o politike nevravte ani slovo. Irča, zatvor už konečne ten oblok.
3: Celé Hradčany sú zaplavené ľuďmi.
2: Nebodaj vtrhnú i sem, ani čo by potratili rozum.
4: Veľmi sa im nečuduj. Milan nemusel verejne priznávať, že tancujeme ako v Paríži či v Londýne hrajú.
2: Tlmočil stanovisko vlády, nie svoje.
4: Mal nechať hovoriť prezidenta. Kto teraz vie, že práve Hodža ostro odmietol demarše tých z Babelcov.
2: Len to tatinovi preboha nepripomína, Irča.
3: Ako by nečítal noviny. Vo všetkých ho karikujú. Bojazlivý Hodža sa ukláňa pred Hitlerom, Hodža sa kolíše v slučke strachu a ešte kto vie, aké čerbanice.
4: Nepoznajú ho, iné veci preskákal a oveľa horšie. Sotva si pamätáš na vojenský árešt v Prešpúrku.
2: Tá vie aj, o čom ste sa vy dvaja zhovárali.